0: Бірінші сентябр Татнефть-аренада
1: Болгар радиосы фест
0: Популяр жыршылар
2: Дәртлі жырлар
3: Юмор һәм қойнар хитлар фестивалі
0: Киліңіз
2: Татнефть-аренаның бұзын
3: Біргәләп әрітік
4: Билетлар кассир.ру сайтында
5: ООО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор Озан Талстой Рамы Бірінші ел Украин 2026-84-79-582-2026-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-
6: Арслана, яз жиллере. Жыр шы икен, Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми тіркіміне кіріп тауыш юлы яласыз.